0: snažím toho řešit, jsem se hned viděl a zdali.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.